Yeah. The infamous. Yeah.

0: břehu rybníka nahodí prut a na obloze za září padající hvězda prolétne vzduchem a schoří ve vesmíru.
1: Já už to nevydržím.
2: Tak to pust.
3: Rádio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

now. Yeah. Always wanted to have superpowers, you know.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Chlap.

Slunce zase přifukují slova a čím jsou větší, tím jsou prázdnější. Tak dlouho daj se fráze a lži opakovat, až se i z pravdy stane šit. Svědomí drží tlak jak píst, kde skutek utek, slovo he olovo, ček, ček, vlez do prdelství, bují tak, až to vidím na stehe. Ček, ček, dosaď si národ, hlavně ať je first, zvedneš pár pravaček, mě žaludek. Ček, ček, že nation first je zase hit. Praská v kostech, sněmovnách straší, kostlivci ze skříní rozlezli se po zdech, až nestačíš scrollovat.

noční chodce tenhle svět nás škrtí jako bonzaje drát. A čím jsem starší, tím se zdá být těžší mít někoho rád. Ale srdce nemá maximální nosnost, a když jsou cesty plné zátaras, vždycky máš možnost jít lesní stezkou, anebo sám křičet no pasara.

0: Kamaráde a jedno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prakartweek.cz.
3: Být, bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
4: Reklama na Radio 1.

příjemný ráno. Posloucháte Radio 1 s Jakubem Šponerem. Strávíme spolu následující 3 hodiny, protože zase taková směs o nějakého ambientu, elektroniky, kytar, mám tu dneska nějaký rap, něco staršího, nějaký down tempo a tak. Ale začneme jako vždycky spíš ambientem. To, co nám teď hraje, tak je track Intersecting Planes 2 od Layli Bordrewil a Kali Malone z alba Music for Intersecting Planes. Je to taková čtyřskladbová, takový čtyřskladbový zvláštní EPčko, hodně atmosférický. A předtím hráli Cancer House, track The Moth ze stejnojmenného alba. Tak doufám, že si to užijete, díky za to, že posloucháte a přeju příjemný vstávání.

Je to trochu challenge po ránu, ale přijde mi to skvělý. Minimálně takový dobrý tempo na to se probudit. A když třeba řídíte, tak se rozkoukat, co se kolem vás děje. Je to takový dobrý soundtrack nejenom pro letadla, ale vlastně obecně pro ranní město a dopravu. A probuzení nejenom vás, ale vlastně celého města. Rozhodně doporučuji pustit si celý EPčko. Mluvím o Music for Intersecting Planes od Kelly Malone a Lily Bordrieu. A další věc, kterou si dáme, se jmenuje Face. Má na starosti Kobe Say. Velmi známý, populární hudebník v současnosti. Tak jdem na to.

0: jedno.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
3: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
4: Bloghead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Reklama na Radio 1.

Radio 1 doznívá takovým zlověstným autorem track Entre Nosotros od Carmen Villain, což je tužmož švédsko-mexická skladatelka experimentální. Na začátku září vyšla deska, která se jmenuje Memoria, ze který je i, pardon, už to vidím, švédsko-norská, norsko-mexická pravděpodobně. To nejsem moc dobrý. Každopádně deska Memoria vyšla 4. září. Je to skvělá, taková divno ambientní experimentální věc. Rozhodně doporučuju, ale doporučuju i starší věci Carmen Villain, pokud náhodou neznáte, tak určitě dejte. A další věc, kterou si dáme, je od Actress. Track se bude jmenovat Paris a je z disky Radical Frame, která vyšla minulý týden 18. září. Taky skvělá deska, už jsem tady z ní hrál nějaký věci ještě předtím, než to vyšlo, když byly venku singly. Takže jdem pomalu na to. Vy posloucháte Radio 1 s Jakubem Šponerem. Moc díky za to, že posloucháte. A doufám, že se to se mnou užijete. Tak hezky ráno ještě jednou.

Jackson, track Keepsake z letošní desky Bomb One. A na Roxen vystoupí letos v Praze 11. listopadu. Snad tam budu. Tak vražte taky.

0: jedno.
1: 9. října v paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev. 9. října, palác Akropolis. Vstupenky v síti Go Out.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
7: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
8: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
7: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
9: Byt či nebyt, to je, oč nám běží. Byt nebo nebyt, otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
10: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Tak tohle fantastický solo má na svědomí jazzový bubeník Idris Muhammad. Tato track se jmenuje, nebo ta skladba se jmenuje Wonder. Je z desky Black Rhythm Revolution z roku 1971. Skvělá věc. Další věc, kterou si pak dáme, a to bude po reklamě, je od Jeffa Parkera. Písnička Pinecone, Jeff Parker, fantastický. Tak vidí, že posloucháte, hezký ráno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen.

0: Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
3: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Level, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října, District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Level, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
6: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách.
7: Středočeské muzeum CZ.
8: Reklama na Radio 1.

0: Luito.
1: Fantasticky. Ten zvuk kytary je fakt nejvíc smooth kytara, kterou bude slyšet. Jeff Parker, Pinecone. A starší bys, 23, z desky Like Coping. A teď si pustíme Lindu Smith, takovou bedroompovou skladatelku, nebo jak to říct, hodně lo-fi hudebnici. Myslím, že dnes už neaktivní, že bylo aktivní nějakých 20 let, asi do roku 2001 nejpozději. A tenhle track, který si pustíme, se jmenuje Farbeat a je z takové kompilace, nebo to je bestovka prostě. A nějaký skvělý album. Pardon. Tady jsme měli Songs Electric.

Tohle je skvělá písnička od hudebnice Betty Hammerschlag. Jmenuji jméno Hammerschlag. Vím, že to vyslovuju správně, ale strašně dobře se mi vyslovuje. Proč to říkám? Každopádně tohle je track Damn Bird z její připravované desky Psycho Summer. Ta deska vyjde 25. září. A tak to mělo být dnes. Tak ta deska vyjde dnes. A další věc, kterou dáváme, je od mexické hudebnice. Ta se jmenuje Dagmar Zuniga a jmenuje se Plenty for all the masses. Je z desky In Filth, Your Mystery is Kingdom, Far Smile Peasant and Yellow Music. Well, je to krásný. Tak poslouchejte.

Ale viete, sa menuje Slip. A hraje nám i gitarista Shane Parrish. A je z jeho nový desky Otaker Guitar, což v podstatě jsou písničky známý velký elektronický kapely Otaker. Přehraný takhle jednoduchý kytarovou ambientní formy. Je to hezký. Doporučuji poslechnout. Myslím, že to je dokonce nahrávaný takhle doma u něj. Yes, je to doma. V Aténách v Georgii. A je docela dost dobře možný, že tohle letadlo, tíhle ptáci, to se tam všechno dělo, když to nahrával. Další věc, kterou si dáme, je od Never Never. Jmenuje se Felt. Je to novinka z roku 2026 z jejich desky Color Form.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

se opět hlásí Jakub Špunér. Posloucháte Radio 1 samozřejmě. Doznívá trik Acquiescence. Acquiescence. Těžko říct. Od newyorské producentky Eden Aurelius. Je to novinka, je to naprosto nová věc, která vyšla letos v... už to vidím v srpnu 3. A je z desky Entrenu. A teď se přesuneme v podobném tempu do Texasu, takže kousek na jich. Producent Gigi a track Pink Dirt, který vyšel na desce In Lieu taky letos, akorát v červnu 17. Takže čerstvá věc. Hezký ráno.

0: jedno.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Tak, tohle je taková tanečnější, rytmičtější věc. Jmenuje se Malfouf a je od Ala Dobsona Juniora z roku 2016. A další věc, kterou si dáme, je takový tradiční turecký pop rock, psychedelic rock pop, nevím. Özdemir Erdogan, tak se jmenuje Gurbet, šel jsem ho nedávno na NTS a je to fantastický. Fakt skvělá věc, takže doporučuji poslouchat, nevypínat, užívat. Hezký ráno.

fantastický. Další věc, Pierre Daven Keller, Easy Tempo, takový klasický, jakoby spíš library italský věci. Filmový, pohodičkový, krásný.

jedna hodně, hodně stará věc. Italský hudebník Gino Paoli a jeho věc Il cielo in una stanza. Posloucháte Rádio 1 s Jakubem Šponerem.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na BlueStyle.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Hvězdy, hvězdy. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy, too comfortable to take off.
8: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
9: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Blockhead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip hop, ambient, electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
12: Reklama na Radio 1.

Young Freddie Kane, nigga. Yeah, for sure, man.

track Ferry od Currency a Freddieho Gibse. A teď si pustíme zase novinku. Track, který se jmenuje So Sweet. Je to od švédský producentky DJ Suzy. A hostuje tam Nourished by Time. Tak enjoy. Hezký ráno.

0: jedno.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
4: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
7: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
8: Reklama na Radio 1.

takhle krásně na snádu 1 do 8 hodiny ranní vyprovodila kapela Tara Clark Trio a jejich track Lazy Daisy. A další věc, kterou dáváme, je písnička Détentua od Stella a Eda Longa, stará taneční věc z Francie. Tak enjoy.

0: pozvánka do klubu Sub-Zero.
1: Ahoj, tady Vojta z Obscure Promotion a rád bych všechny posluchače Rádia 1 pozval na koncert amerického písničkáře, který vystupuje pod jménem King Dude. Dojde na něj už v neděli 27. září v pražském klubu Sub-Zero. Pokud máte rádi syrový dark folk, gotickou Amerikanu a baví vás polohy, ve kterých se pohybuje třeba Nick Cave nebo Johnny Cash, tenhle večer byste rozhodně neměli minout. DJ Cowgill, neboli King Dude, má obrovské charisma, podmaněvý hluboký bariton a jeho koncerty mívají hodně specifickou pohlcující atmosféru, což k těm nastupujícím podzimním večerům se naprosto ideálně. O support se postará pražský neofolkový country ambient projekt Orchard. Takže ještě jednou, neděle 27. září, komunitnější prostředí klubu Sub-Zero v Praze. Vstupenky najdete klasicky u nás na webu obscure.cz, případně budou k dispozici i na místě. Budeme se těšit, mějte se fajn a užijte si zbytek vysílání na jedničce.
2: Kulturní servis.

Tak vy posloucháte Rádio 1 s Jakubem Šponerem. Teď nám dohrál track Shallow Than Hello od Cocteau Twins. Předtím It Could Be Sweet od Portishead. Předtím Anna Domino, Trust in Love. A teď Spider Jockey, track Mule. Krásná věc. Díky, že posloucháte a

posloucháte Rádio 1 s Jakubem Šplnem. Je před námi poslední půl hodina. Začali jsme ji trackem od Curbside Lampsier, jmenuje se Avril. Další písnička, kterou si teď pustíme, je od Fergusa Jonesa a Thomasa Bushe, jmenuje se Untitled Mix 1.

na Rádiu 1 s Jakubem Šponerem, DMs, Track Pacer, starší věc z nějakých 90. let, kapela Kim Deal z Pixies. A další věc, kterou si dáme, je písnička od Smers, Miss Roll the Dice, a je to edit od Moliny. A z desky Big City Live Edits z roku 2025. Tak enjoy, hezký ráno.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
8: 9. října v Paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev, 9. října, Palác Akropolis. Vstupenky v síti GoOut.
9: Reklama na Radio 1.

hlásím, Jakub Šponér, Radio 1. Zatímco mluvím, tak dohrává track Suck Teeth od americký zpěvačky, producentky El Rain z desky Fitik z 2021. A poslední věc, kterou ode mě uslyšíte, tak je track It's Just a Face od MR a Ugne Uma. Nevím přesně, jak vyslovit její jméno, ale je to moje oblíbená hudebnice poslední. Tohle je z jejich poslední společný desky You and Me, která vyšla červnu, 7. června nebo července, June, July, července, 7. července 2026. A to bude ode mě všechno, takže vám děkuju za to, že jste poslouchali, že jste to se mnou 3 hodiny vydrželi. A doufám, že za 2 týdny se tady zase uslyšíme. Jinak tracklist najdete na webu Rádia 1 a pro zájemce na svém profilu na Apple Music mám i playlisty volně k poslechu, kdybyste si to chtěli poslechnout jen tak. A případně link najdete v mém storyčku na Instagramu. Takže ještě jednou díky, hezký víkend, prodloužený víkend a naslyšenou.

In the solar just by you tell me.

0: makeup girl, my best friend says, just a phase. Oh, I don't think so.
1: Reklama Rádia 1.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece rychlá.

0: Art. Kliknu na datart.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
1: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
3: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
4: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
3: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
6: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
7: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Scalpel s unikátním AV setem. 17. října, District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
8: Reklama na Radio 1.

0: Ježiš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
1: Pár minut, teda spíš pár vteřin, už ani ne. Padla tam přesně 9. A od mikrofonu Rádia 1 vás velmi zdraví Ellen. Strávíme společně následující 3 hodinky až do poledne. A vám přeju hezký začátek dne a příjemný poslech Rádia 1.

0: 9 hodin, 11 minut posloucháte Rádio 1, dozněl nám Flium a Karolin Polaček, jeho deska Palaces z roku 2022 a skladba Sirens. Předtím to byla jedna z novinek, a to Nuage, jeho teď 18. září na labelu Memory Pattern vyšlé Moving Fast EP, ze kterého my jsme si hráli právě tu titulní Moving Fast. Nuage featuring Onfeel a na začátku Parou Stellar, návrat do roku 2009, Kalbu Koko se skladbou Hurt.
1: Reklama Rádia 1.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
7: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
13: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
14: Jasně, a já budu britská královna.
13: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
14: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
13: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
14: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
13: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
15: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
16: Reklama na Radio 1.

0: Další ze zářijových novinek, a to je Brazilec Mateus Testan, který si říká Matty Owl, a kousek s názvem Sunday Afternoons, který nám zněl z jeho Dreamer EP. Předtím návrat v čase do roku 1995 s dvojkou Duncan Forbes a Charlie May, neboli Spooky, a skvělou věcí s názvem Stereo. No a na začátku to byla taky další novinka, a to od Eda Bitgooda, hudebníka, který si říká Eda Polo. Narodil se v Londýně, žije ale v Austrálii, v australském Melbourne, a my jsme si hráli kousek s názvem Poor, těžko vyslovitelný, P-H-2-T-V-O-R, a to je jeho zářijový single, který na Flipu nese ještě kousek s názvem Apex. Teď se podíváme, co je nového ve Velké sedmě.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. S první novinkou je tu dneska z Rýna. Jmenuje se Love You, Love You.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narození nový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Lives a Clips, Maja Maja. Předtím Adam Freeland versus The Doors, Hello, I Love You. Tahle skladba navázala na novinku od Adama Freelanda s názvem Killy Girl, která vyšla teď na labelu Marine Parade. No a dáme si taky ještě pokračování The Doors, a to tak, jak si se skladbou Riders on the Storm poradil maďarský hudebník Yonder Boy na své desce Shallow and Profound, která vyšla před 26 lety. Riders on the Storm, Pink Solidism version a Yonder Boy.

0: Dozněla nám nádherná věc s názvem Barefoot in the Park, James Blake a Rosalía, kousek z roku 2019, který se objevil na Blakeově čtvrtém studiovém albu Assume Form. No a za chviličku si dáme taky domácí Yellow Sisters featuring Andrew a máme tu víkend.
1: Reklama Rádia 1.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
4: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
5: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
6: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
7: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
10: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
11: Prague Sounds, the festival.
12: Reklama na Radio 1.

hodiny, čas na kulturní servis na pátek 25. září. Svátek mají Zlaty. Tak všechno nejlepší a my se podíváme na festivaly, galerie a taky samozřejmě i program Rádia 1. Festivaly Prague Art Week, mezinárodní festival vizuálního umění na různých místech v Praze. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Galerie Trefo Gallery, Siegfried Herz, velké poledne. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Muzeum Montanelli, já, Bedřich Dlouhý. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cajze, upravit, resetovat, zobrazit více. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edit a Egon. Docs Radka Bodževič, Faust. Galerie hlavního města Prahy, zámek Troja. Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. Rock Café Vlado Maen. Kunsthalle Praha, Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincl, Trommel. Novoměstská radnice, nová generace umění. Kaštan, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Karpuchina Gallery, Bystrik Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka Galerie, Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. The Chemistry Gallery, rozšířená hladina. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. Pražský hrad, Vladislavský sál, české korunovační klenoty. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Sektor 9, na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrales. Galerie etc. Art, Jiří Valoch, Something. Somethings. Studio Prona v Lounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop dnes s Crafty Cuts a deskou Freak Show, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance.

Posloucháte Rádio 1, 10 hodin, 13 minut. Hrajeme si další dvě novinky, respektive a ta první záležitost, spíš taková starou novinka, britský elektronický projekt Fluke, a který vzniknul už na konci 80. let, a skladba Ballad, která vyšla v polovině 90. let. Objevila se na desce Otto v roce 95 a teď hrajeme v září na labelu Surface vyšlého The Second Bite Remixes EP, které obsahuje 8 skladeb remixových, v remixové podobě. Si hrajeme úvodní Ballad v Nick Warren and Nicholas Rada remixu, nebo hráli jsme si, tak a najdeme tady taky remix třeba od Daniela Averyho z klaby Atom Bomb. Určitě zahrajeme příště. Teď nám ale zní další novinka zářijová, vyšlo na labelu Free Grand, a to je Camilo San Clemente a kousek s názvem Get Down. A před námi je deska.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
6: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou Zadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
11: Reklama na Radio 1.

0: takové návratové kytarové okénko, a to se Stone Roses a skladbou Waterfall v remixu od Paula Oakenfolda, no a taky s Oasis a skladbou Wonderwall. No a já jsem vám na začátku svého vysílání neřekla, že nás dneska zhruba v polovině zhruba z 10.30 čeká soutěž. A tady je.
1: Soutěž Rádia 1.
0: Soutěžíme s The Lemon Twix. Zlaté roky jsou ty, které si sami pozlatíme. Bratrské duo The Lemon Twix hraje velmi vlídné písničky, trochu jako kdyby R.E.M. tvořili v 70. letech. Trošku glam pop rocku, trošku citlivého písničkářství, obětí Beatles a Beach Boys, nové album Look for Your Mind vyšlo v květnu na labelu Capture Tracks. The Lemon Twix vystoupí 29. září v klubu Bike Jesus. Připomínám, že číslo do studia je 210-323-919 a výhrou jsou dva vstupy na koncert The Lemon Twix 29. září. A na co se vás ptám? The Lemon Twix jsou bratři, který vyrůstali z posedlostí jednou kapelou a je to na jejich hudbě hodně slyšet a já myslím, že vám asi ani nemusím dávat nápovědu, o kterou kapelu, že to je.

0: tady Rádio 1, tady Alan.
1: Ahoj, tady Petr.
0: Ahoj Petře.
1: Já typuju Beatles.
0: No a typuješ naprosto správně, já myslím, že tam slyšíme úplně všichni první dobrou, takže na The Lemon Twigs si můžeš zajít 29. září do Bike Jesusu, moc ti gratuluju, zůstaň ještě na telefonu, aby jsme se domluvili.
1: Děkuji, díky.

10 hodin 42 minut posloucháte Rádio 1. Zní nám další novinka, zářijová. Buda Kid a Lovin Sun v Guy J remixu. K soutěži nám hráli The Lemon Twix a Foolin' Around. A teď trošku zlomíme beat a dáme si Overtone a Sophia Thea Time. A pak to bude teď zářijový release na labelu Shogun Audio. Harriet Jackson a Paula Bryson This Time.

0: CD Nonstop.
1: Za britským funky breakovým projektem Kraftikat se skrývá od konce 90. let brightonský producent Martin Reeves. Debutové album Freak Show si vydal v roce 2008 na své značce Against the Grain. A vy se ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Bloghead, Proletér a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip hop, ambient, electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Beatle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
7: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
9: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
10: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prakartweek.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Dozněla nám další z novinek, a to Because of Art featuring Shallow a Perception. No a předtím Bukashade, my jsme si tady minule hráli z aktuální desky For Real, tak teď jsme se vrátili k trošku staršímu kousku, a to ke skladbě Perfect in a Way, ve které si zaspíval Kaktus Einarsson. Já vždycky přemýšlím, jak někoho na Islandu napadne dát svému dítěti jméno Kaktus, je to hrozně vtipný. No a teď si dáme Ezekiel Ariase a Hanu a skladbu Go.

Projekt Duncana Forbesa a Charlieho Maye Spooky nám zněl hned v té první hodině, kdy jsme se vrátili do poloviny 90. let se skladbou Stereo. No a tohle je naopak teď 18. září na Café Del Mar Music vyšle Amber SP. V podstatě my si hrajeme originální skladbu, verzi skladby Amber, zatímco ta druhá je právě Café Del Mar Mix. Před námi je M-track, Have a Good One, a pak si dáme Makota, jeho na konci srpna na labelu Hospital vyšlý single Better Days s Gabrielou Bongo, PVC a Bloxburg.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma zvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: 17. října přijíždí do Prahy legenda elektronické hudby. James Lovell, zakladatel projektu Uncle, vystoupí v klubu District se speciálním 3-hodinovým DJ setem. Speciální host, polské duo Skalpel s unikátním AV setem. 17. října, District Prague. Vstupenky v síti Go Out. James Lovell, Uncle, 3 hodiny, jeden výjimečný večer.
12: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Rádio 1, 11 hodin 35 minut. Zatímco v předcházejícím kousku jsme se vrátili do roku 2012 s Grindermanem. Grinderman 2, Remixes a Hyperworm to Tamer v Grinderman Uncle Remixu. Tak tohle už je aktuální kousek od německého elektronického hudebníka DJe Gábora Šablického, který si říká Robak v Rume. Dělá takové poměrně komplikované, strukturované tracky. Tohle kousek, který se objevil na letošním výběru labelu Compact Total 26 s názvem Sabradesha. No a před námi je teď v září vyšla novinka od Mode Selector s názvem Aorta, vyšlo 11. září na labelu Monkey Town.

0: Kulturní servis.
1: Je to tak, bohužel už je 11 hodin 41 minut, takže čas na druhou část kulturního servisu na pátek 25. září, a to s koncerty a tančírnami, filmy, divadly a programem Rádia 1. U Bukanýra 23 hodin DJs ABčko, Dubuasi, Kirill Astra a Rosso Raisen. Jazz Dog 19 hodin Julian Hess Quartet a ve 22 hodin Natia Todua a Band. Čítárna Unijazz ve 20 hodin Razor Instead of Tank, Absent God a Timeless End. Groove Bar v 21.30 Sam Gittis. Cargo Gallery ve 20 hodin Stand Atlantic a Comostatic. Klub 007 na Strahově v 19 hodin Dead in Your Yard a Rabies. Kaštán scéna Unijazzu ve 20 hodin Bezmen a Mizmar. Rock Café ve 20 hodin Witches. Bike Jesus, Velvet a Golden Gate Residence. Fuchs 2, Dual Monitor, Miss Universe, SJ Yellow a další. Meat Factory ve 20 hodin Posthudba, Křes desky. Sektor 9 na Smíchovské náplavce ve 20 hodin Underground, Tropical Encounters, Palác Akropolis 19.30, Prohibition Party Prague, Klubovna Povaleč 19.30, Joyless as Fuck. Filmy Edison Film Hub 16.30, Tony 19 hodin Unibroken, Kinopilotů v 19 hodin Tony, 21.10 Pozvání, Kino 35 v 18 hodin Rose, ve 20 hodin Všichni moji synové, Kino Dlabačov 18 hodin Rose, ve 20 hodin V srdci divočiny. Divadla, divadlo Minor v 18 hodin Tučňáci, Švandovo divadlo v 19 hodin Klec bláznů, divadlo Pod Palmovkou 19.30 Šprajc, Tulák po hvězdách, Azyl 78 v 19 hodin Má vlast, divadlo V celetné v 19.30 Studie osmi žen, kulturní stanice Galaxie v 18 hodin Impossible Horizons, Jatka 78 v 19.30 Scene Art, divadlo V dlouhé v 19 hodin Ona je živá, na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18.10 Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, dnes Crafty Cuts a deska Freak Show, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Rem Dance.

Beck je tady s novým albem a my jsme si z něj hráli skladbu It Ends Right Here. Dneska se jmenuje Ride Lonesome. Předtím Kry a Jesse McCormack Losing My Mind. No a na závěr je tady bootleg maďarského producenta, který si říká Solar Cube, a to skladby The Knife Heartbeats,

jak té originální verze, tak krásného coveru od Jose Gonzálese. Já vám přeju moc pěkný pátek, celý víkend, budu se na vás těšit zase příští týden, všechno, co jsme si hráli, samozřejmě už je na webu Rádia 1, děkuju za vzkazy, díky za poslech, mějte se dobře, loučí se Ellen.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespadne, když páříme s klukama.
3: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
9: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
10: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
11: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
12: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
11: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
13: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
14: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
15: Reklama na Radio 1.

Arlo Parks na Rádiu 1 featuring John Glacier v tomhletom skvělém tracku, který se jmenuje Flow, se potkali úžasní hudebnice. Před náma třeba Earth Eater, vás zdraví Hana Řičicová. Dneska je 25. září, svátek má zlata, což znamená, že já mám dneska narozeně a proto vám budu pouštět úplně ten nejlepší, slibuju, nejlepší narozeninový playlist. Mějte se hezky.

0: reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
4: Bloghead, Proletar a Arms and Sleepers. Už 29. září na Cargo Gallery. Trip Hop, Ambient, Electroswing. Poplujeme žánrovou elektronikou na závěr léta. 29. září Cargo Gallery. Lístky na GoOut.net.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Véze, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
9: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
13: Reklama na Radio 1.

Tohle byl Adonis a Cherry on Your Cake. No a před náma je úplně novej track, který se jmenuje Tohle není love a je od Táni Lvovské, od téhleté hudebnice, původně brněnské, kterou dost možná znáte z jejího solového EPčka třeba, které vyšlo na sklonku roku 2025 a jmenovalo se Mi ex amor. No a tenhle ten track Tohle není love vlastně je zase takovej breakup song, je to hodně o lásce, která třeba tak skončila ne úplně z její vůle. No a mně se moc líbí, doufám, že vám se bude líbit taky.

0: vai, vai, é macai, é macama, sarrita a noite, tá, vai, vai, reclama, reclama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si u závěr plyn.

Tohle byl MC Abdul na Rádiu 1, no a my si teď dáme Charlie XCX a její track Wink Wink z nejnovější desky Music Fashion Film. Já mám tendenci říkat Music Fashion Friends, ale to by určitě taky bylo hezký. Potom před náma třeba Kelela, případně Blood Orange, no po 13. hodině už vás pozvu hezky třeba za nějakou kulturou.

0: skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: KFC ti zase nabízí víc.
0: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
0: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
0: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
0: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penalti.
5: Už nespane, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
7: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
8: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Véze, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
11: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Vladimíre! Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?

Kulturní servis. 13. hodina odbyla, nebudu se snažit tuhletu větu s něčím rýmovat, ale zvu vás na festivaly a do galerií. Jak asi víte, tak v Praze právě teď probíhá Prague Art Week, což je mezinárodní festival vizuálního umění, koná se na různých místech v Praze. V Hradci Králové vás čeká Landscape Festival, multižánrový na téma krajina, město a veřejný prostor. No a Brno Art Open se zase koná, festival umění ve veřejném prostoru v Brně, jak již název napovídá. Co se týká galerií, tak v Trafogalery vás čeká malíř Siegfried Herz a jeho Velké poledne. V Atrium Bořislavka je to pak výstava umělců Elesandry Svatek a Matěje Hrbka s názvem Láska. V muzeu Montanelli vás čeká Já, Bedřich Dlouhý. Galerie Josefa Sudka nabízí retrospektivu Josefa Sudka Železo, ocel, stroj. Galerie Středočeského kraje potom výstavu Milana Zeise Upravit, resetovat, zobrazit více. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, ta připravila výstavu Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Národní galerie ve Veletržním paláci v Praze vás čeká Edit a Egon, to je velice speciální, jenom na pár týdnů tady budou dva obrazy Egona Šíleho, třeba jak maloval svou manželku Edit Šíle. V Doxu vás potom čekají malby Radky Bodževič s názvem Faust, je tahle ta výstava. V galerii hlavního města Prahy v Trojském zámečku vás čeká výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy je to Trnkova zahrada. V Rock Café potom Vlado Majen, v Kunsthalle Praha Memory of Touch, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně vystavuje Lukáš Macháček, svou výstavu pojmenoval Hanácká. V Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze potom Vita Eternis, výstava o restaurování. V Meat Factory v galerii Zeď vás čeká výstava Tomáše Mitury, Chasing Shadows. V galerii Benedikta Rejta v Lounech František Kincel vystavuje svou výstavu s názvem Tromel. V Novoměstské radnici vás čeká Nová generace umění. To samozřejmě ještě nekončí. V Kaštanu scéně Unijazzu vystavuje Jitka Hilská, svou expozici pojmenovala Trocha poezie. Ve Chvalském zámku potom Cesta kolem světa za 80 dní. V Karpuchyně je to Bystrý Klčo a Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here, to je skvělá výstava, moc doporučuju. V Pragovce Radka Částková a Magdalena Šmirdová, to se jmenuje Murmuring Matter, ta výstava. V Chemistry Gallery potom Rozrušená hladina. V galerii C12 Michal Štochl, Head and Shoulders. Na Pražském hradě ve Vladislavském sále počase můžete vidět zase české korunovační klenoty. V European Arts potom vystavují Sára Konečná a Tereza Štětinová, svou expozici pojmenovali Zrání. V sektoru 9 na Smíchovské náplavce je to Laura Delago a její výstava Umbrellas. V galerii Etc. Art vystavuje Jiří Valoch a tahle ta výstava se jmenuje Somethings. Ve studiu Prona v Lounech k nové epoše se jmenuje výstava. Prohlížíte si tam díla Zdeňka Pešánka a Dědictví světla. Na Rádiu 1, pokud se vám nechce nikam vyrážet, vás od 18 hodin čeká knižní servis, v 18.10 potom Vintage Cool, v 19 hodin CD Nonstop, tentokrát jsou to Crafty Kuts a jejich Freak Show, od 20 hodin potom High Fidelity, od 20 hodin 22 hodin Rem Dance. Tak tenhle ten program vás čeká na Rádiu 1 v playlist.

mikrofonu Radio 1, uší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň, závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit, všechno bude dobrý.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rádio 1. To žeru.
1: Reklama Rádia 1.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle Delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
9: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jehočeské máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
8: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
9: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
8: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
10: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
11: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
12: Reklama na Radio 1.

0: Play twice.
1: Na Radiu 1 nám dohrál Adam the World s trackem Nikde nic nekončí, len mení význam. Featuring Vancouver samozřejmě, možná, že už znáte z našeho playlistu, ale koho možná taky znáte, když ne z našeho playlistu, je Filip Schauer, organizátor festivalu Future Gate. Jehož 13. ročník se uskuteční právě 13. září začíná. Ahoj Filipe.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Já jsem ráda, že seš tady. Tak Future Gate Festival si myslím, že nemusíme tak úplně představovat posluchačstvu Rádia 1. Na druhou stranu, kdyby někdo tak úplně nevěděl, můžeš začít trochu ze široka.
2: Tak kdyby náhodou někdo nevěděl, tak jedná se o festival sci-fi filmu, který bude startovat právě před tím 13. ročníkem příští týden 28. září v kině Lucerna. A představím vám jak legendy, tak novinky žánru, stejně tak samozřejmě i pásmo třeba krátkých filmů, dokumentů. A samozřejmě, aby to nebylo jenom o filmech, tak vás čekají nějaké tematické dekorace, výstavy a samozřejmě hosté ze zahraničí anebo odborníci na slovo vzaté. A my se samozřejmě každý rok snažíme nějakým způsobem ten program přizpůsobit konkrétnímu tématu. Konkrétně třeba to letošní téma máme takové skoro až vážné, geopolitika a nové zdroje.
1: Wow, tak to zní hodně vážně.
2: Ano, přesně tak, ale samozřejmě tu inspiraci najdete jak v těch filmech, tak nějakým způsobem i v tom vizuálu, a aby jsme to trošičku odlehčili, tak letos se slaví i 60 let Star Treku, na který se letos taky podíváme.
1: Hele, a ty seš Trekkie, anebo seš spíš fanoušek Star Wars?
2: Kdybych to měl takhle rozlišit, tak jsem spíš ten Star Wars. V poslední době bych řekl spíš, že mám rád ani nevím co, protože všechno ubíhá trošku jiným směrem. Takže pro mě nejjednodušší řešení je prostě fanoušek filmových žánrů jako všeobecně a celkově jsem takový filmoholik jako úplně nejvíc.
1: No jasně, to je super. Já vlastně, když jsem nad tím teď tady přemýšlela, než si přišel na rozhovor, tak bych řekla asi, že jsem v oboje, protože jak Star Wars, tak Star Trek vlastně v mém dětství znamenalo, že jsem trávila hodně času se svým tátou a sledovali jsme to společně.
2: To
1: od Original Series prostě přes Next Generation a tak dál a tak dál. Každopádně, to je úplně jedno. My si samozřejmě v tom dalším vstupu po písničce ještě ten letošní ročník i s tím, jací hosté třeba přijedou, představíme důkladněji a ty určitě pozveš všechno posluchačstvo na festival, ale na co ty se těšíš tak úplně nejvíc?
2: Já se těším nejvíc na pokračování japonského animačního skvostu Junghead, který vlastně navazuje na velmi úspěšný animovaný snímek Jungworld, je to teď, předtím to byl Junghead. A jedná se vlastně o stop motion animaci, je to prostě japonský skvost. A jelikož to v minulých ročnících od na našem festivalu získalo jak cenu poroty i diváctva, tak jsem zvědavý, jestli to obhájí svůj titul.
1: Tak já doufám. Každopádně hodně mě zajímá, je to už 13. ročník, tak v čem třeba se liší, kromě toho samozřejmě, jaký na něm budou filmy, nebo jaký přijedou hosti a tak dál, v čem se liší od těch předchozích?
2: My letos rozšiřujeme z festival do dalšího města, pojedeme tentokrát do Ústí, do kina Hraničář.
1: Skvělý.
2: Samozřejmě v Plzni zase měníme další kino, tam budeme v Moving Stationu, ale samozřejmě, co se týče jakoby toho gro, tak vlastně to jádro pudla toho festivalu zůstává stejné, filmové legendy, novinky, hosté a tak dále, takže spíše to je vždycky taková nějaká obnož třeba grafického designu nebo akreditace nebo nějakým způsobem zvýhodnění pro ty diváky a samozřejmě se to snažíme každý rok nějakým způsobem rozšiřovat, protože ten náš festivalový tým není zas tak obří a máme nějaké jenom dvě ruce a dvě nohy, ale snažíme se dělat co nejvíc to.
1: A když mluvíš o tom diváctvu, ale i o tom pořadatelském týmu, tak v průběhu těch 13 ročníků určitě se nějakým způsobem to publikum, ale i lidi, kteří ten festival pořádají, nějak proměnili?
2: To určitě. My jsme úplně poprvé mysleli, že děláme festival pro takovou třeba věkovou kategorii 15 až 25 let.
1: A přišli lidi 35,
2: a ukázalo se 18 až třeba 45. A naopak vlastně je vidět, že máme jakoby tu stále diváctvo a snažíme se oslovit i to mladší. A co se týče toho organizačního týmu, tak samozřejmě z původních třeba čtyřech je nás teď 10 plus nějaký jakoby ještě sidequestový jakoby umpalumpové. A jsme na to samozřejmě strašně rádi, protože ten festival každý rok nějakým způsobem roste a spotřebává to strašně moc energie, ale zároveň, kdyby nás to nebavilo, tak to neděláme 13 let.
1: Jo, jasně, to je fakt. No tak jo, tak teď si pustíme Karolínu Beranovou a její track Holler, no a potom se teda vrátíme k té pozvánce na letošní ročník Future Gateu.

0: Karolína Beranová dohrála na Rádiu 1 a my se vracíme k rozhovoru s Filipem Schauerem, organizátorem festivalu Futuregate, jehož 13. ročník startuje už 28. září v Praze, pokud se nepletu. Je to tak správně,
1: je to tak,
0: že jo?
1: Přesně tak.
0: Skvělý. No tak dělali jsme tady takovej jako soft launch a teasing toho, co vlastně nás na tom 13. ročníku festivalu čeká. Už to teda není jako první ročník několikadenní festival v Praze, ale je to prakticky celorepublikovej obří projekt, takže
1: tak.
0: Na co se můžeme těšit a kde?
1: Co se týče té Prahy, tak tam asi největším lákadlem je, a za to jsme strašlivě rádi, že do Porty usedne Joe Walker, což je držitel Oscara dvorní střeženice Villeneuve, který na festivalu nejen převezme cenu za přínos žánru, ale zároveň představí i filmy Příchozí a Blade Runner 2049. Za to jsme nesmírně rádi a zároveň, protože jsme v předchozím rozhovoru zmínili Star Trek, tak letos na festival navštíví, zajede vlastně i Nicholas Meyer, režisér Kánova hněvu, takže fanoušci, ať už hardcoreový sci-fi nebo právě přímo Trekkies, si rozhodně přijdou na své, protože kromě toho, že Nicholas rovněž převezme jakoby cenu za přínos žánru, tak samozřejmě bude s ním i beseda po filmu. To jsou ty nejstíženější hosté, ale co se týče těch filmů, tak tam je třeba obrovská lahůdka Kolonie, což je asijský horor od tvůrců kultovního snímku Vlak do Pusanu a zároveň se právě podíváme na ten japonský skvot Junk World. Nebudou chybět pásma krátký film a samozřejmě ani studentská soutěž, která bude hlavně prezentovaná v Praze a v Brně, kde samozřejmě festival dlouhodobě už 6 let dává vlastně šanci mladým filmařům a my hrozně doufáme, že za pomocí festivalu vychováme trošičku ty tvůrce, kteří se nebojí dělat sci-fi, protože sci-fi není o tom mít jenom obrovský budget, ale mít dobrý nápad a nám se za těch 6 let ukazuje, že ty studenti opravdu ty nápady mají, takže pokud to poslouchá nějaký sponzor, tak podporujte mladé filmaře, protože to opravdu za to stojí, ty lidi jsou nesmírně šikovní.
0: Určitě, určitě. Ono stejně asi nejdůležitější je mít nějaký chytlavý příběh nebo příběh, který zkrátka zapůsobí na hodně lidí a potom už jako to zpracování. Neřekla bych, že je jedno, ale myslím si, že jako to, co vždycky dělá i dobrý sci-fi film, dobrým sci-fi filmem je určitě, kromě jinýho, kromě toho budžetu, asi určitě
1: ten
0: příběh, přesně tak. No tak jo, takže festival začíná v kině Lucerna v Praha 28. září a končí teda v plzeňský, jasně, ale končí v plzeňský Moving Station 27. listopadu, takže nás čekají prakticky 2 měsíce festivalu.
1: Takhle to zní strašně, ale je to tak, festival opravdu bude takhle se pojít po těch českých městech, kde na vás budou čekat vlastně ten výběr z toho všeho nejlepšího a vlastně, ať už to je Stefanoušci hororu, klasického sci-fi nebo právě těch filmových legend, tak si přijdete na své a v jednotlivých městech vám představíme jenom to nejlepší.
0: To je skvělý. Praha, Brno, Hodonín, Šumperk, Olomouc, Boskovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň. To mi připadá jako úplně skvělý výčet. Jsem ráda, že festival není pragocentrický a že jste vlastně se rozhodli ještě daleko víc tu nabídku rozšířit, nejenom teda tím Ústím nad Labem a Hraničářem.
1: Ono určitě ještě nějaké město přibude.
0: Tak jo, pokud chcete nějak víc informací o festivalu, tak určitě sledujte stránky futuregate.cz, Facebook, Instagram a my taky na radio1.cz máme krátký příspěvek k festivalu. Filipe, moc ti děkuju. Přeju, ať se festival povede úplně na všech místech, ale ať si ho hlavně všichni užijete a ať se zkrátka ta tvrdá práce, kterou mu určitě díl než 13 let věnujete, ať se vyplatí a ať se nějak jako hezky dobrým pocitem ze super festivalu vám projeví.
1: Děkuji moc krát.
0: Tak se měj hezky. Díky, ahoj, že jsi přišel na Rádio 1.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka?
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Reklama Rádia 1.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
9: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
10: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
11: Schořela mi kulma.
12: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
13: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
15: Reklama na Radio 1.

Tohle to je Naima Bok a její track Feel My Release. Vybrala jsem takovou trojici pomalejších skladeb. První byla Catherine Joseph, teď tady Naima Bok a za chvíli už Cassandra Jenkins a její track Clams Casino. Na ten se hodně, hodně, hodně těším. No potom samozřejmě taky třeba Fountains DC anebo raperka Lato.

CD Nonstop. Za britským funky breakovým projektem Crafty Cut se skrývá od konce 90. let brightonský producent Martin Reeves. Debutové album Freak Show si vydal v roce 2008 na své značce Against the Grain a vy se ho nenechte ujít dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

hodina 40 minut. No a docela nás čekají třeba ještě Courtney Barnett a její track One Thing at a Time, případně taky Fever Ray, či úžasná hvězda, slovenská hvězda Adéla a její track KGB. Tak si užijte poslech.

0: Rady, na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram dva druhy za 279,90 a jablko Gala česká farma 1 kilogram za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
6: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na Fall, festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
7: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
8: Prague Sounds, the festival.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
11: 9. října v Paláci Akropolis vystoupí Ivo Dýmčev, jeden z nejoriginálnějších hlasů současné evropské scény. Zpěvák, performer a skladatel, který netvoří jen hudbu, ale celý vlastní svět. Ivo Dýmčev, 9. října, Palác Akropolis. Vstupenky v síti Go Out.

co nejpříjemnější poslech. Rádia 1 vám přeji. Moje jméno je Jiří Štefl. Budu tu s vámi od této chvíle do 6. hodiny. Doufám, že si vybranou hudbu náležitě užijete. Ať jste kde jste a ať budete kde budete. Mimochodem o 5. hodině nás čeká rozhovor s posthudbou. Ale všeho do času tady na úvod.

Pofluk nabízím na rádiu 1 a další elektronické bardy, tentokrát s novinkou přispěchali Spooky, EPčko Ember,

0: Reklama Rádia 1.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
5: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
8: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
9: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
10: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
11: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Něco pro velkého fandu kuřat. Pro Bobíka. The Cure. The Honorary Ghost. Teď už zase k něčemu čerstvějšímu. Novinka od Land of Talk 444.

0: Ay, ay, ay, ay.
1: Po klasice

Mood Selector na Rádiu 1. Nastupuje ukázka z nové desky. Deska se jmenuje Ride Lonesome a zodpovědný je za ní Beck. Nabízíme ho Falling Through My Hands. Beck na Rádiu 1.

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
4: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: 17.

0: při penaltě.
1: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungworld, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
5: Reklama na Radio 1.

na rádiu 1 zní Jazzanová In the Morning, vokál Zakes Bantwini a Mudorama Remix, před chvilkou Dua Saleh a k tomu Bon Iver Flood. Před kulturním servisem stihneme ještě dva kousky. Tím prvním bude Perfume Genius společně s ním Aldous Harding, No Front Teeth.

0: Adriaan Tibel.
1: Kulturní servis.
0: Čas na kulturní servis máme 25. září, pátek. Všechno nejlepší všem zlatám k jejich dnešnímu svátku. Na úvod koncerty a tančírny. U Bukaníra ve 23 hodin DJové ABčko, Duboazy, Kirill Astra a Rosso Reisen. V Jazz Doku už od 19. hodiny Julian Hess Quartet a ve 22 hodin v Jazz Doku Natia Todua a Band. Čítárna Unijazz ve 20 hodin Razor Instead of Tongue, dále Absent Gold a do třetice Timeless End. Groove Bar 21.30 Sam Kittis. Cargo Gallery od 20. hodiny Stan Atlantic a Coma Static. V klubu 007 na Strahově od 19 hodin Death in Your Yard a Rabies. Kaštan, scéna Unijazzu ve 20 hodin Bezmen a Miss Mar. V Rock Café od 20 hodin Wits, v Bike Jesus Velvet a Golden State Residence, ve Fuchsu 2 Dual Monitor, Miss Universe, SJ Yellow a další. Meat Factory od 20 hodin Post Hudba, pokřtí desku. Sektor 9 na Smíchovské náplavce ve 20 hodin Undergrove, Tropical Encounters, Palácio Akropolis v 19:30 večer Prohibition Party Prague a v klubovně Povaleč též o 19:30 Joyless as Fuck. Filmová pozvánka, zveme do Edison Film Hubu již od 16:30 snímek Tony, v 19 hodin pak Unbroken, v kině Pilotů od 19 hodin Tony a v 21:10 pozvání. Kino 35, v 18 hodin Rose a ve 20 hodin Všichni moji synové. Kino Dlabačov, v 18 hodin Rose a ve 20 hodin V srdci divočiny. Divadelní představení Divadlo Minor, v 18 hodin Tučňáci. Ve Švandově divadle v 19 hodin Klec bláznů. Divadlo pod Palmovkou v 19:30 Šprajc, Tulák po hvězdách. Azyl 78 v 19 hodin Má vlast. Divadlo v Celetné v 19:30 Studie osmi žen. V kulturní stanici Galaxie od 18 hodin Impossible Horizons. Jatka 78 zvou v 19:30 na Start. A divadlo v Dlouhé v 19 hodin Ona je živá. Na Rádiu 1 v 18 hodin knižní servis, v 18:10 pořad Vintage Cool, v 19 hodin v rámci CD Nonstopu, který pro vás připravuje Josef Sedloně, dneska Freak Show od Crafty Cuts, ve 20 hodin High Fidelity a ve 22 hodin Ram Dance. Do té doby vám budu hudbu vybírat já, respektive do té doby do 18 hodin tradičně do knižního servisu. A připomínám, že v 17 hodin proběhne rozhovor s posthudbou, která dneska křtí Meat Factory.
1: Reklama Rádia 1.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
8: Ahoj.
9: Nerozumí vám váš zubař?
8: Play.cz vám rozumí.
9: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
8: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
15: Jasně, a já budu britská královna.
14: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
15: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
14: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
15: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
14: No počkej.
16: Více o nabídce na byd.com.
17: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
18: Reklama na Radio 1.

SPYR, The Melody Man, Sweet Sound. Před linkou na rádiu 1 Kasbol All This Time. A co je nového na naší velké hitparádě, se dozvíte.

Hit paráda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hit parádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská reperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Dozněla druhá příčka na hitparádě Rady 1 Fountains DC, ještě předtím jednou z novinek The War on Drugs. Teď už do toho kecám mutantům, tak nechám to na nich.

0: byl debil. Takhle jednoduchý to je, takhle jednoduchý to bylo, takhle to funguje.
1: Není to ani 30 let, kdy jsem poprvé zapnul internet. Tolik informací a dat na jeden klik, za jeden okamžik,

0: bezpilotní letouny, naváděný rakety, virtuální svět, všichni přisátí na svý displeje, jak klíšťata.
1: Jsme nemocní. Svět, který jsem znal, už není. V něco úplně jiného se mění. Bolest a smrt ta zůstává, jen jej nepřináší kopí a meč, pistole, kulomet, ale stroje na dálkový ovládání.
2: Skoro nic už není osobní. Jsme si všichni hrozně blíž, přitom mnohem víc vzdálení. Bejt hloupej a nahlas je teď styl a virtuální prostor nový bitevní pole. Kdo vydrží díl dokola a dost nahlas opakovat to svoje, bude mít pravdu, i když to bude lež. Tak to je. Kdo bude dost nahlas, ten vyhraje. A to já nechci.
1: To nechceme.
2: Proto tu jsme. Tady a teď. Společně. Naše molekuly se téměř dotýkají.
1: A dneska, v dnešní době, je tohleto místo, kde stojí za to bejt.

Na Rádiu 1 dohrála Santogold i My Superman a teď už pozvánka na koncert Courtney Barnett. Vystoupí 3.10. v Meat Factory. Nabízím píseň River. Za chvilku pak Metric a Moral Compass a pak už se můžete chystat společně se mnou na rozhovor s posthudbou.

0: 21.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: Tankuj a nakupuj v Makro. Od 25. do 28. září natankujte alespoň 30 litrů pohonných hmot a získejte jako registrovaný zákazník slevu 200 korun na nákup v Makro. Natankovat můžete i bez makrokarty. Vaše Makro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
8: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Reklama na Radio 1.

ze zbytečných prác. Zmatený, unavený, slunce pod lánskou tretí. Řekni, co zviděla cestou,

daní, kde nám všem jednou bude líp, kde to snad ještě můžem zachránit. Po cestě z hotelu do půlnočního města mám v uších ariem.

0: Posloucháte Rádio 1 frekvenci 919. Sliboval jsem rozhovor s posthudbou, začne právě teď, dáme si ho výjimečně telefonicky. Ještě se omlouvám trošku za technické problémy, které nás donutily k posunutí lehkému. Takže v tuto chvíli již říkám hola hola Rádio 1, děkuji, že jsi na drátě.
1: Ahoj, ahoj, zdravím Rádio 1.
0: Prosím tě, vy jste teďkon v Meat Factory aktuálně, kde máte dneska křest a vy jste vydali už v červenci, tuším, že 13. akustickou desku a do nového hávu jste tam dali vaše starší písničky. Podle jakého klíče jste vybírali?
1: Jo, tak je to tak, jsme teďka v Meat Factory, máme pozvukovce, to vypadá super, takže zveme večer na koncert a zahrajeme, přesně tak, zahrajeme naše, nejen teda písničky z té nové desky, ale to je vlastně ten hlavní obsah našeho programu dnešního a je to album, kde je 9 tracků, který jsme vlastně vybírali podle poměrně jednoduchého klíče nakonec, a to je, jak moc jsme mysleli, že ta akustická podoba jakoby předělá ten původní song do nějaký podoby, do nějaký nový podoby, která by vlastně byla jako co nejvíc nová a co nejvíc ten song změnila jako k něčemu jinému. My jsme nechtěli dělat jenom klasický cover verze nebo klasický unplugged verze, ale skutečně jsme chtěli, aby to byly ty jakoby nové písničky se starými texty.
0: Rozumím. Ta deska vyšla digitálně, takže pokud se týče dnešního křestu, tak nevím, jak se bude křtít digitální formát, nicméně tam budete křtít zpěvník 60 písniček, který jste pro posthudbu napsali. Dá se tady vlastně říct, že dneska je to zpěvníkový křest?
1: Přesně tak, je to přesně tak. V podstatě ten zpěvník je, vychází k 15. výročí posthudby, a je to jakoby ten hlavní artefakt a ta deska vlastně je takový trošičku jako doprovod ke zpěvníku. To znamená, že my dneska budeme křtít primárně ten zpěvník, to je ta fyzická věc, a zahrajeme k tomu jakoby ty nový písničky.
0: Ten zpěvník počítáte s tím, že byste když tak udělali se s posluchači nějaké spolupráce po té, co budou reagovat na zpěvník?
1: To je vynikající nápad. To nás asi nenapadlo, nebo minimálně mě ne, nevím, jak to máš, ten zvučí teď jsem solo výset, který to dneska celé otevře v 8 hodin, ale je to super nápad. Píšeme si to do zápisníčku a kdybychom to fakt udělali, tak dáme kredit samozřejmě.
0: Říkal jsi vlastně, že teď Tomáš zvučí, tak co máte ještě připraveného na posluchače dneska do Meat Factory? Máte nějaké hosty nebo připravené něco speciálního?
1: No, v 8, Tomáš to teda otevře v 8 hodin, o 8:30 hraje náš dobrý kamarád Honza Senft, a.k.a. Člověk krve. Mm-hmm. Takže vlastně se to navodí jako takovou folkovou náladou a pak do toho krátce po 9 vplujeme my. Specificky jako do našeho setu jsme si žádné hosty nepozvali, ale ten set bude mít několik částí, zahrajeme ty novější akustické věci, zahrajeme i nějaký outtakes z přípravy té desky, které se vlastně na desku nedostaly, a zahrajeme i část našeho klasického setu normálně v plný palbě a na závěr zahrajeme smrtletný.
0: Výborně, tak si to krásně užijte, ještě mám na vás, respektive na tebe, na závěr poslední dotaz, vzhledem tomu, že oslavujete 15 let, co připravujete do příštích 15, případně 30, případně 45 let?
1: Mm-hmm. Jo, to si myslím, že asi trošku dopředu ještě říkat, ale tak pojďme říct, že máme 60 písniček, tak do příštích 15 let minimálně dalších 60 písniček.
0: Výborně, tak ať vám to krásně hraje, krásně zpívá a užijte si dnešní koncert Meat Factory. Srdečně zdravím posluchače. Ať se daří a děkuju.
1: Děkuju moc, zdravím posluchače Rádia 1. Čau.
0: Ahoj.
1: Večer. Ahoj.

Na závěr dnešního rozhovoru s Posthudbou si dáme ještě jednu písničkovou pozvánku. Dneska Meat Factory, Posthudba, tady Polana.

0: Reklama Rádia 1.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90 a trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Beetle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90 až do 29. září. Kaufland.
11: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Man I Trust i Hard to See, posloucháte Rádio 1. Pro nejbližší chvíle jsem připravil nejprve The Northwest, kteří se právě rozjíždějí s trackem Red Sun. A následující Nalan, I Like You.

like. CD Nonstop. Za britským funky breakovým projektem Kraftklub se skrývá od konce 90. let brightonský producent Martin Reeves. Debutové album Freak Show si vydal v roce 2008 na své značce Against the Grain. A vy se ho nenechte ujít dnes, po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Arrival Consoles, pokračujeme na Rádiu 1 s projektem Beacon. See Your Face, připravena moje oblíbenkyně mé s písničkou Wild Child. A předtím, než se dozvíte, jaké máme novinky na Velké sedmě, ještě jedna rocková, konkrétně Another Second Chance od party, která se říká Rocket. Rádio 1.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narození nový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí.

Dozněla jedna z novinek na naší československé hitparádě, Velká sedma, konkrétně to byly Zrní, písnička se jmenuje Love You, Love You. Ode mě už dneska na rozlučku Moom a jejich Mild at Heart. Loučí se s vámi Jiří Štefl, budete-li se chtít naladit zase příští pátek mezi 3. odpoledne a 6. večer, tak budu rád. Krásný víkend, mějte se blaze.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec a

0: More Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Knižní servis.
10: Dobrý den, začíná knižní servis. U mikrofonu je Vladimír Srb. Dnes si představíme tři komiksy určené primárně dětským čtenářům. Dva z nich si ale jistě s kapkou nostalgie užijí i rodiče. Scénárista a výtvarník Dan Černý je u nás známý především jako autor komiksového seriálu Tryskošnek, který vychází na stránkách Čtyřlístku. Někdo si možná vzpomene i na jeho autorskou sérii o Fanoušovi, jež vycházela závratnou rychlostí před více než 10 lety v nakladatelství Novela Bohemika, kdy autor během necelého roku vydal 3 zhruba 100-stránkové knihy o geniálním 12-letém vyšetřovateli paranormálních jevů. V poslední době se jméno Dana Černého objevilo v souvislosti s tím, že nakladatelství Krev získalo práva na vydávání produkce vydavatelství Disney a pustilo se do již několikrát nepříliš úspěšného publikování klasických příběhů Strýčka Skrblíka a dalších postav kolem kačera Donalda. Černý tu totiž funguje jako kurátor série Legendární kačeří dobrodružství, v níž je představována tvorba Karla Barkse v tematických souborech vydávaných v levné paperbackové podobě. Nutno podotknout, že Legendární kačeří příběhy vycházejí jako jakýsi doplněk k vydávání sebraných spisů jednoho z nejznámějších autorů univerza kačeřích příběhů. Nicméně souborem Kačeři Dana Černého se teď českému publiku představuje jeden z Barksových pokračovatelů, kterým není nikdo jiný než Dan Černý. Musím se přiznat, že tohle univerzum nesleduji až zas tak detailně, abych si tohohle nesporného úspěchu, že český autor kreslí a píše kačerovské příběhy, všiml. O to je tohle zjištění příjemnější. Černý se tedy od Fanouše a Tryskošneka vypracoval až v autora, který se prosadil na mezinárodní scéně, a nutno říct, že mezi kačery se mu daří opravdu skvěle. V tomto případě jde samozřejmě především o to, trefit se do výtvarného stvárnění jednotlivých postav tak, jak je navrhli a pracovali s nimi jeho předchůdci. Tedy naučit se kreslit tak, aby každý hned pochopil, o jakou postavu jde. Zároveň jako scénárista u několika příběhů musí vycházet s pevně danými postavami a prostředím, v němž se pohybují, včetně jejich charakterových vlastností. Kromě strýčka Skrblíka a jeho synovců Kulíka, Bubíka a Dulíka se tu ale objevují i postavy méně známé, jako dívčí obdoba téhle trojky pojmenovaná Ája, Mája a Jája. Nechybí tu ani původní kačer Donald nebo trochu bizarní postavičky jako je Šikula, Daisy nebo zločinecký gang Rafanů. Černý ve svých kačerech občas pomrkává i na českého čtenáře, když třeba Donald při pátrání po pokladech na své půdě stojí u knihovničky, kde se nachází knížka o Rumcajzovi. Nechybí tu ale ani kostlivec, který Donaldovi trčí ze skříně. V příbězích určených primárně dětským čtenářům si tak na své přijde i rodič, zejména ten, který byl v 90. letech odkojen právě příběhy z Kačerova. Soubor komiksů Kačeři Dana Černého přeložil autor a vydalo nakladatelství Krev. Posloucháte knižní servis na Rádiu 1. Komiksová série Hvězdný hrad začala vycházet v roce 2014, a to v podobě novin, které měly odrážet to, že se příběh odehrává ve druhé polovině 19. století, kdy noviny plnily funkci hlavního komunikačního kanálu. Autor scénáře i ruční kresby Alex Ellis se tu nechal inspirovat nejen Verneovou knihou Ze země na měsíc, ale také žánrem steampunku a do reálií roku 1868 zasadil příběh o dobývání vesmíru. Pohonem, který dokáže pozemšťany přenést nejen na měsíc, ale dokonce až na Mars, se stává éter, tedy látka, o níž se dlouho myslelo, že je běžná v prostoru mezi planetami a hvězdami. Ostatně zastáncem existence éteru býval i Nikola Tesla. A to navzdory Einsteinově teorii relativity, která éter z vesmíru definitivně vymazala. Řekněme tedy, že Ellis tu stvořil podžánr, který bychom mohli nazvat éterpunk. To, čím tahle série rozhodně zaujme, je na první pohled propracovaná kresba, která připomíná animáky Hayao Miyazakiho. Obálky knih pak čerpají z estetiky edice Podivuhodné cesty Žila Verna. Uvnitř pak najdeme i různé technické náčrtky. V původním novinovém formátu pak nechyběly dobově vypadající články, do nichž byl příběh zabalen. V příběhu pak vystupují Otto von Bismarck jako politický vůdce Pruska a sjednotitel Německa, který tu chce právě pro účely tohoto sjednocení a napadení Francie využít vyspělé technologie. Jeho protivníkem je pak především bavorský král Ludvík, který by s pomocí éteru nejraději unikl od svých pozemských povinností. Hlavními hrdiny příběhu jsou ale dětské postavy, tedy Serafín, Sofie a Hans, které prožívají své dobrodružství na Zemi, Měsíci i Marsu, kde společně bojují právě za Francii a Bavorsko proti silnému pruskému soupeři. Nutno dodat, že jak Měsíc, tak Mars to vypadají tak, jak si představovali lidé té doby, takže se na nich dá víceméně normálně dýchat a jsou obývány mimozemskými civilizacemi. A vesmírné koráby tu vypadají jako obří vzducholodě té doby. Překážkou pro dětské čtenáře může být poměrně komplikovaně budovaný děj s nejrůznějšími vedlejšími liniemi a ne úplně dobře srozumitelnou politickou situací, která tu hraje podstatnou roli. Dospělí u čtení možná opět pocítí trochu nostalgie spojené s jejich vlastním dětstvím. Klára Smolíková je už dlouho propagátorkou komiksů pro děti a zároveň autorkou knih, které popularizují třeba vědu, jako v případě série Vynálezce Alva, kterou psala pro Českou televizi. Přispívala také do časopisu Čtyřlístek a chvíli vydávala i vlastní komiksový časopis pro děti nazvaný Bublifuk. V roce 2023 jí vyšla kniha Vesmírná zásilkovna, kterou ilustroval Martin Hanshield. Teď tedy některé postavy z této knihy převzala i do komiksu Kurýr z planety Země, který nakreslil stejný výtvarník. Jen děj posunula o 10 let dopředu. Ústředním hrdinou zůstává pozemšťan Nori, který ale napínavá dobrodružství, jež zažíval s expresní vesmírnou zásilkovnou, vyměnil za jistější místo u intergalaktického srovnávacího úřadu, tedy jakési centrální vesmírné organizace, která určuje pravidla meziplanetárního obchodu. Jednoho dne ale dostane za úkol najít podivnou zásilku ze Země, která nemá žádného adresáta a asi ani odesilatele. Tím se Nori zamotává do dalšího, neúplně plánovaného dobrodružství, v němž se setkává nejen s robůtkem, který ho na Zemi vychovával, když byl ještě dítě, ale i s kolegy z vesmírné zásilkovny, kteří se každý vydali na svoji vlastní životní dráhu. Předpokládám, že komiks měl být srozumitelný i těm, kteří třeba vesmírnou zásilkovnu nečetli, což se tedy ve druhé části komiksu, kde se tyto postavy objevují, příliš nedaří. A čtenář si může jen domýšlet, jaké asi byly mezi jednotlivými postavami vztahy. Jisté náznaky sem vnáší komiks Doručovatelé a monstra. Na nějž Nori po cestě narazí a brzy se potká i s jeho autorem, svým bývalým parťákem, který si psaním tohohle komiksu trochu přivydělává. A my máme možnost si některé kapitoly z něj v Kurýrovi také přečíst, abychom pochopili, že jde o parodii na superhrdinské komiksy s jeho autorem v hlavní roli. Pokud byste o Kurýrovi uvažovali pro své dítě, začal bych raději právě Vesmírnou zásilkovnou, což ale bohužel není komiks. Komiksy Alexe Eliseho Hvězdný hrad první a druhý integrál přeložil Richard Podaný a vydalo nakladatelství Host. Komiks Kláry Smolíkové a Martina Hanshielda Kurýr z planety Země vydalo nakladatelství Milan Jarolím Plivníci. Dnešní knižní servis připravil Jiří G. Růžička ze 14 deníku A2. A to je pro tento týden z literatury vše. Od mikrofonu se loučí Vladimír Srb.
11: Jedna ovečka, druhá ovečka, třetí ovečka, čtvrtá ovečka.
9: Knižní servis. Každý pátek v 18 hodin na Rádiu 1. Radio1.cz/knižní servis.
12: Ča, ča, ča. Lintičku, by DJ Ivo.

20 let po uvedení skladby bratří Gershwinů It Ain't Necessary So, byl to rok 1955, jí Peggy Lee naspíval na rozšířenou 12-palcovou verzi svého druhého alba Black Coffee a tím se uzavřela kapitola 10-palcových alb. Spanělé a vážení, vítám vás. Nyní člen rock'n'rollové síně slávy, rytmě bluesový zpěvák Big Joe Turner, skladba Lipstick, Powder and Paint, 1956, stejná kategorie, podobná váha, Big Mabel, New Kind of Mambo, 1954. Po ní skladbu Rufuse Thomase, Philly Dog, zahrají Marquis, 1966. Následuje osobitý jazz bluesový pianista a zpěvák Mose Allison a zpívá Baby Please Don't Go, 1960. A jediný promo single našlápnuté Little Bessie, Pro tvou lásku prolil se milion slz, 1961.

Odhojil tě a málem se zhroutila. Teď jsem na řadě já, který potřebuje tvoji lásku. Zpívá Richie Ray ve skladbě Baby Don't You Cry 1967.

0: Vintage Cool by DJ Evo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Reklama na Radio 1.
0: Ča, ča, ča. Vintage Cool by DJ Evo.

Dohrál a dospíval s pomocí Hnědý holek jeden z největších latinoamerických perkusionistů své doby, extravagantní showman na pódiu Willy Bobo, skladbu Soul Cookin' rok 1969. Nyní třikrát swingující Anglie 60. D.I. s okem na trikách a skladbou My Degeneration 1966, po nich první kapela Rod Stewarta, Jimmy Powell and Five Dimension, s 8 let starou skladbou I'm Looking for a Woman 1964 a parta ze stejného liverpoolského sklepa jako Beatles, Mercy Beat, s moudrostí nesmí soudit knihu podle obalu 1964.

Pudingová jednoduchost spojená drtivou energií. Opět jeden, co neviděl, leč podepsal se na mnoha. Aubrey Cagle, Come on Little Girl 1960, po něm Bill Lawrence, Hey Baby 1958 a dnes snad poslední Baby od Billy Eldridge and Fibulous z Floridy Let's Go Baby 1959. Na dnešní závěr jsem připravil lahůdku, která mě pokaždé odnese z tohoto světa pryč a vtáhne k sobě. Gospelová skladba Wait in the Water se díky Ramsey Lewis Trio v roce 1966 posunula do monotónní jazzové exotiky. Přestože jde o studiovou nahrávku, působí jako záznam z klubu, ve kterém zrovna jste. Ona se netváří jako live, ona se tak chová. Výsledkem byl překvapivý komerční úspěch, číslo 19 Billboard a na R&B dokonce číslo 3. To dokázali tři chlápkové. Užívejte a za týden

0: Vintage Cool by DJ Ivo.
1: Reklama Rádia 1.
2: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
0: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop. Je tu pátek, 19. hodina a je tu s tím také poslední CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes s britským legendárním DJem na poli breakbeatu a funky breakbeatu Crafty Cuts a bude znít jeho debut z roku 2006, deska Freak Show, která vyšla na jeho značce Against the Grain. My si tohodle fenomenálního DJ na poli zlomených beatů Martina Reevese aka Crafty Cuts nabízíme v CD Nonstopu, hlavně v souvislosti právě s jeho novou deskou, která vyšla v létě pod názvem Turbulence. Každopádně Crafty Cuts je producent, uznávaný DJ elektronické hudby, který pochází z Brightonu a je považován určitě za jedno z průkopníků a vůbec klíčových představitelů globální breakbeatové a také bass music scény. Martin začal s DJingem už koncem 80. let, ještě tenkrát jako teenager a do širšího povědomí se zapsal na přelomu tisíciletí díky svému unikátnímu stylu, který v sobě kombinoval nejenom breaky, ale funk, také hip-hop, soul, jazzové vlivy, elektro, ale také i drum and bassové rytmy. Na počátku tohle milénia také zakládá své vydavatelství Against the Grain a Instant Vibes. A musím říct, že je držitelem také mnoha prestižních ocenění. 8x vyhrál třeba v anketě Breaks Poll, včetně nejlepšího DJ a kompilace časopisu třeba DJ Mac. Jeho první EP se už objevuje na konci 90. let. Bylo to EPčko s názvem Funky Elements. Už v roce 98 vychází přes značku FS UK, nebo je Future Sound of UK a tam také najdete jeho další pak EPčko Return of the Elements. No a ty 90. leta pak zakončí další EP Wild in the Aceless v roce 99, či také EPčkem Gimme the Funk, tentokrát už na znes také Salt and Fright, tomto vydavatelství Normana Kukáka, Fatboy Slima. Z kraje pak tohodle milénia už, jak jsem řekl, zakládá také své vlastní vydavatelství, kde se objevuje se svým prvním počinem The Funk is Crumper v roce 2001 a po dalších úspěšných EPčkách jako Lost Plates, či spolupráce se značkou Finger Licking Dangerous. Najdete jeho spolupráci s producentem Askelsem, jejich společné album Trick a Technology v roce 2003, která vyšla na londýnské značce Finger Licking tenkrát, na tom kultovním funky breakovém vydavatelství. Okolo polovičky té předminulé dekády ho najdete také na značka jako Deep Cut či Supercharge. V roce 2006 však vychází ho velký hit Bass Phenomenon s Tim Deluxem a další single jako Tell Me How You Feel či spolupráce s Dynamite MC There They Go najdete právě na tého debutové desce Freak Show z roku 2006. Jak jsem řekl, nabité album plný funky breakový rytmů a bass music už tenkrát doplňuje pak také remixové EP Freak Show Remix, ten následující rok 2007. A já doplním, že ten týž rok vychází také prestižní remixovaný set pro londýnský klub Fabric, právě Fabric Live 34. Následující rok Martin Reeves a Crafty Cuts také připravuje poslechovou kompilační záležitost Back to Mine pro tu slavnou sérii. No a další rok 2009 vychází jeho kompilace jeho labelu Against the Grain. No a jeho druhé solové album jsme si museli počkat až do roku 2012, kdy vychází deska Let's Ride na jeho dalším labelu, tentokrát Instant Vibes, která dala singlovky jako právě titulní skladbu Let's Ride, či také spolupráci s Dynamite MC Feels So Good. Je to opět spoustu hostů, také třeba Tim Deluxe, Futurecast nebo MC Flimside. No a vy pak jeho materiál najdete právě během té minulé dekády, hlavně na značce Instant Vibes, kde vyšlo třeba i EPčko Comeback v roce 2016, či také pak i spolupráce s Dynamite MC, nejdříve v singlovce The War Is Over, či Boom Banging, a pak i tam vychází jejich společné album All Four Corners v roce 2017. To vše vyšlo už tentokrát na australské značce Central Station. Na sklonku minulé dekády pak Crafty Cuts spolupracuje také s Chelly Q&A, to je jejich album Adventures of Reluctant Superhero z roku 2019, či pak také s projektem Futurecast a Utah Saints a jejich soundtrackovém dílku Final Vendetta Final Mix, to bylo v roce 2022. Loni pak jste mohli zaznamenat jeho mixtape Finest Cuts, který nabídl hodinu víceméně takového breakbeat hiphopového zvuku na značce Weaponized. No a jak jsem řekl, letos se Martin Reeves a Crafty Cuts navrátil svou novou deskou Turbulence, kterou předcházelo spoustu singlů jako All Night, Changes, New Think či Curvy, a na desce spolupracuje tentokrát také s MC Spida, Scarlett Quinn či také B-Life producentem. To je hitovka Best in Me, kterou jsme také mimo jiné nasadili do playlistu. No a vy jste viděli Crafty Cuts samozřejmě zde, myslím, že naposledy loni to bylo s Plum DJs, teď už ale jeho debut solový Freak Show z roku 2006 na jeho značce Against the Grain. Já vám přeju příjemný poslech.
1: CD Nonstop.
2: One, two, one, two, in the place to be, ladies and
1: gentlemen, give it up for my man, Crab.

Phenomenon. Base phenomenon.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Reklama Rádia 1.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
7: Prague Art Week 26. Mezinárodní festival vizuálního umění od 24. do 27. září. Zdarma na více než 40 místech po celé Praze. Celý program najdete na www.prageartweek.cz.
8: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Junk World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
9: Reklama na Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Dobrý večer, vážení posluchači, je tady zase pořád Ramdance, už 67. díl. Pořád Ramdance o hudbě z Karibiku a nejenom z Karibiku, reggae, dancehall, dub, hip-hop, reggae jungle, jungle drum and bass, muzika z Afriky a okrajové další žánry. Dneska bude hodně reggae a dancehallu, nebudeme úplně moc eklektický a chystá se na vás například nový album od německého zpěváka DJ jménem Gentleman a spousta dalších věcí. Například Bomboklad Now Rhythm, novinka od Suku z Ward 21. A taky od Marlona Easyho a Tarantuli dělali skvělý rhythm, který je takový odkaz na přelom tisíciletí. No a spoustu další hudby, nebudu to uvádět všechno, jdeme na to. První track dnešního večera se jmenuje Warning, takže varování, začínají 2 hodiny skvělýho reggae a dancehallu. Warning v produkci Iza a Rubidu a tohle je Ramdance a Pinivali Sound, jmenovitě dneska Mihal.

Posloucháte Rádio 1, pátek 25. září 2026. A teď už Iza a Rubidu.

Další track je z nového alba od Cardinal Official, který vydal album Firestarter Volume 2. Firestarter Volume 1 vyšel před 25 lety, takže po 25 lety Cardinal Official. Tohle je ještě kombinace s Buju Bantonem a Idrisem Elbow. Tune called Top 3.

Tak tohle byla další ukázka z nového alba od Cardinal Official, velvyslance kanadského reggae hip-hopu. A s ním v kombinaci skvělý zpěvák, myslím, že z New Yorku nebo prostě z US, jménem Nesta. Čekujte jeho album, který vydal, nebo EPčko, který vydal, myslím, že letos. Takže Cardinal Official, dlouho jsem o něm neslyšel, letos oslavil 50 a oslavil zároveň 25 let od prvního vydání jeho alba Firestarter Volume 1, tím, že vydal Firestarter Volume 2. A jdeme dál. Tohle to je nejnovější zářez od jamajský. Pro nás tady v Praze senzace, protože jsme si tady užili v klubovně skvělý koncert. Tohle je Jalil.

Jdeme dál. Další věc se chystá konečně, nebo konečně, co to jsme začali, Gentlemanovo nový album, který se jmenuje Gratitude. Album vyšlo koncem srpna jako jeho 9. studiový album a je tam 17 tracků. Album vzniklo na Malorce v Miami a na Jamajce a hostujou tam třeba Capleton, Queen Omega, Kolibac mimochodem bude ten host v tom tracku, který teď pustím. A co k tomu albu? Poslechneme si 4 ukázky, takže zatím asi tak.

Posloucháte Radio 1, posloucháte pořád Ramdance a posloucháte nový album od německého Gentlemana. Album se jmenuje Gratitude a tenhle track se jmenuje Never Fail. A ten předchozí track se jmenoval Friends a byla to kombinace s Kolibac. A další track je Gentleman Solo, track se jmenuje Unity. A potom nás ještě čeká tune called Same Struggle featuring Richie Campbell. Listen keenly, Radio 1.

Tak tohle byl poslední track, neboli poslední ukázka z Gentlemanova alba Gratitude. Jmenuje se Open My Eyes a jak jste určitě mnozí z vás poznali, ten featuring tam byl Christopher Martin. A co přijde teď? Teď přijde novej rhythm, ne úplně novej, to už loni byly představeny nějaký první tracky na něm a letos taky, už tady v pořadu je celkem usazený, ale teď vyšel jako celý rhythm pak, jmenuje se Giala Breakout Rhythm a tenhle, ten, jo, ještě jedna vložka, před Giala Breakout Rhythmem si pustíme ještě novinku od Valianta, která je super a neočekávaná, takže ještě Time Capsule od Valianta a pak už se vrhneme na Giala Breakout Rhythm.

yourself, watch them energy. And if my fire shot, father leave me up, I'll win nothing, I'll go on. Takže jamajský Valiant a jeho tune Time Capsule. Taková na poslední chvíli zaimprovizovaná vložka těsně před Giala Brokou Tridim, který přijde právě teď a bude to zase Valiant a jeho tune Influenza, která už tady hrála v pořadu, ale je to super věc, takže ještě repete. A pak to bude Ayvata a jeho Cutwater Rhythm, tune. A pak ještě Govana, Giala Brokout, tune, která dala název tomuto rhythmu. Produkce Zimmy Records. A vy posloucháte Radio 1 a pořad Ramdance. A posloucháte Valianta. Pretty fair, still I use filter. All you do is watch pussy, but thanks for getting my ticket. I'ma see you at Zimmy.

Yellow Brocoat, což mi připomíná, že bych mohl připomenout, že předtím, než tenhle pořád Ramdance začal vysílat před dvouma rokama, dvouma a půl rokama, tak jsme tady s partou I Remember FMP Rockaflex a Peeny Valley vysílali pořád Brocoat a byla to skvělá doba. Časy se mění, teď tu máme Ramdance. Doufám, že vydrží co nejdýl a dneska je tady 67. vydání a hraje nám Giala Brocoat, Riddim, tohle je Govana a další tune bude od Jady Kingdom 360.

0: takže tohle je úžasná čera Kingdom a její tune 360. A teď už se chystá Sean Paul a jeho věc, která se jmenuje Do It. Takže let's do it, Sean Paul a jeho track na Gia Lab Rockout Rhythmu.
1: Sweet!

Tak a tohle už je bomboklátnou rhythm v produkci Suku, Ward 21, Marlon Easy a Tarantula. Bomboklátnou. A první track na tomhle rhythmu nemůže být nikdo jiný než Sean Paul samozřejmě. Takže Radio 1, Ramdance a Sean Paul.

a samozřejmě Rodney Price, a.k.a. Bounty Killa na Bomboklát na Uridimu. Další čun, která přijde, bude náš starý známý Svaši. Poslechněte si na našem Soundcloudu jeho special dubplate mixtape Kropíny Valley Sound. Svaši a Law and Order. A poslední čun na Bomboklát Uridimu bude Surprise, psáno Surprise, a Wayne Wanda. Chatty. Don't get that.

Tohle je Swashy a Law & Order. Swashy je výborný průvodce, pokud plánujete někdy na Jamajku, tak Swashy rozhodně vás může provést tamním Budman Placem a kingstonským getem, takže Swashy.

Takže to byl Bombokát Now Rhythm a bylo to trochu delší, bylo to víc tracků, ale myslím si, že tenhle rhythm si to zaslouží. Úplně mi to připomnělo naše začátky, když jsme začínali hrát a rhythmy jako například Belias.

0: My v pořadu Ramdance tady na rádiu 1 jdeme dál. Přichystá se čůn jménem Stepa od Demarka a pak ještě chvíli dancehallu a pak určitě i nějaký reggae později. Takže poslouchejte ještě hodinu zhruba. Možná déle.
1: Me or anyone on a pussy.
2: Dark and ignorant gruesome. 77 lane sent for me broom comb.
1: Fuck down a pussy. Free me artist. One

Tohle byla trojkombinace jménem Dat Bat, Byron Messiah, Yeshan a Taiga. A teď se chystá další kombo. Steven Marley a Beanie Man, neobvyklá kombinace, Tune Called Winning na Rádiu 1 v pořadu Ramdance.

Steven Marley a Beanie Man a další věc, která se chystá, je novinka od Shensi jménem Vulnerability. Osobní spověď týhle jamajský královny dancehallu. A my uvidíme, co bude dál. Přiznám se, že nemám úplně vymyšlený, co bude hrát dál. Dám to tady dohromady. Nevím, na co mám náladu, ale myslím si, že během 2 minut se to

0: Takže tohle bylo velký jméno jamajského dancehallu Shenseea a přichází další velký jméno jamajského dancehallu, nejnovější track od Popkána v produkci od Dynamic a Kingman.
1: Dynamic.
2: Fuck, yo, Nalas.

A tohle už je instrumentálka od pecky jménem Lottery, která dala jméno poslednímu Shaggyho albu. A tohle to je to, co přijde teďko. To je remix týhletý věci Shaggy featuring Jeremiah. A teď tam bude ještě Rick Ross a Skillybank. Takže Lottery 4.0 na Rádiu 1. Horká novinka.

věc, ještě lepší úpravě neboli remixu se Sklibingem a Rick Rossem. Super, takže poslechněte si Shaggyho album Lotteries tohohle roku. A my jdeme dál. Tohle to je nejnovější Rhythm What Greatest Friends. Jdeme na reggae, tohle to je Junior Dread z Brazílie a Greatest Friends. Ramp up Rhythm. Tohle to je, jak říkám, Junior Dread a pak přijde Queen Omega.

Takže tohle byla Queen Omega. Říkal jsem June Address z Brazílie, tak dodám teda, že Queen Omega je z Trinidadu. A tohle byla Rampa Pridim. A teďkon přichází věc neobvyklá z mý strany a to je... Pozor, kulturní servis. Vážení posluchači, dneska proběhla velká událost v Krosu, před Krosem, koncert Nevereš s doktorem Kary po roce shledání na tomhle pódiu. Takže a tím bych chtěl ještě připomenout, na i vysílání na České televizi si můžete pustit dokument o doktoru Karim s názvem Kariéra. Nutno zhlédnout a pro ty, co nestihli tenhle ten koncert před Krosem, tak vězte, že party tam pokračuje, jsou tam dvě stage otevřený, je tam Raga Jungle stage a další muzika. A když už jsem u toho Krosu, tak zítra před Krosem bude koncert Dub FX a potom, když jsme u těchto zahraničních hostů, tak ve čtvrtek 1. října bude na Sedmičce koncert The Toasters, ska legendy z Ameriky. Velká událost v malém klubu. Nevynechejte, pokud můžete, zajděte na legendy New Wave ska The Toasters. A když už jsme u tady těch ska legend, tak 16. října Polemik Ostravě a hlavně Slackers, taky z Ameriky, 24. října zase na Sedmičce. Sedmička jede v říjnu nejvíc, Slackers, Green Smart Roll a Root Boy Rhythm 30 let na scéně. Takže vzácný host při tomhletom výročí, takže 24. v sobotu v říjnu na Sedmičce. Tolik asi za mě kulturní servis pro tentokrát, protože o ničem dalším nevím. A my půjdeme dál. Hraje nám tady instrumentálka z nového alba od Dub Syndicate, britský legendy dubu. A tohle to je alternativní rhythm verze tune, který Dub Syndicate nahráli s Capletonem. A já vám pustím i tu vokální verzi týhletý fajn věci. Kingston Files LP od Dub Syndicate, vydaný, myslím, minulej týden. Tahle ta pecka se jmenuje Time, takže Capleton, Dub Syndicate a Time.

Time, Kiepleton a Dub Syndicate. Dub Syndicate, legendární reggae kapela z Británie, nebo reggae dubová, kterou sformoval Adrian Sherwood a Style Scott a Creation Rebel v 80. letech. A velkou roli v téhle kapele hráli taky Skip McDonald, Keith LeBlanc nebo Doug Wimbish, velký jména britské scény. Další věc z jejich nejnovějšího alba Kingston Files bude One in a Billion Alternative Vocal Cut od Luciana. Tady to je Dub Syndicate featuring Luciano.

Tak to byly tři ukázky z nového alba Dub Syndicate Kingston Files. Tohleto je Connor Campbell a No Tricks, nová verze 2026. A my si pustíme tu původní track Trick in the Book Connor Campbell a z alba Good Things Going právě teď.

Takže Kornakom byl track in the book a když už jsme u tady těch originálů, tak si pustíme ještě jeden originál I Shall Be Released od Deftones z roku 1969. Rexteady, Coxon Label, a pouštím to proto, protože zrovna teď v těchto dnech Romain Virgo vydal na tomhle rhythmu svoji tune a nejenom on, protože vyšel celý rhythm I Shall Be Released, ale my si z ní pustíme jenom jednu věc pro tentokrát. Takže tohle jsou Deftones 1969 I Shall Be Released.

Tohle to je dub poetry od jamajského herce a dub poeta a zpěváka, který se říká Sheldon Shepherd. A právě tenhle pátek, ne tenhle minulý pátek, mu vyšlo album Give Thanks. A když už jsme u dub poetry, tak jsem si vzpomněl na legendu Lyntona Kwesi Johnsona, takže si dáme jednu hymnu od něj, jmenuje se Fight Them Back a hned uslyšíte, o co se jedná, co je tématem. Na Rádiu 1 posloucháte pořad Ramdance, blíží se půlnoc, bude sobota a my tady hrajeme to nejlepší z britský reggae music.

Takže tohle je legenda britský reggae music, Lynton Kwesi Johnson a jeho tune Fight the Buck. Téma je jasný, duté hlavy, holé hlavy. Od té doby, kdy tato tune vznikla v 80. letech, uplynulo hodně vody a dneska nám podobný případi nosejí kvádříčko a sedějí ve vládě, nejenom v České republice. Takže boj pokračuje, by se dalo říct, což na což si vzpomněl samozřejmě letos německý ragamuffin Dr. Rinding, protože v Německu mají s fašistama taky svoje problémy momentálně velmi opět velmi velký. Takže Racist Attack, Dr. Rinding, produkce Dread Squad z Polska a vyšlo na novém albu Voices from Desert od Dread Squad právě dneska. Takže jsme od 80. let přepli do roku 2026, jsme aktuální, Pínevali Sound a pořád Ramdance na Rádiu 1 právě teď v boji proti fašismu, rasismu, xenofobii, sexismu a poslechněte si čemu všemu. Dr. Rinding, Racist Attack.

Takže Dr. Rinning a jeho apel Racist Attack, produkce Dread Squad z Polska, no, Voices of from the Desert, nový album. Dread Squad před pár měsíci překonal vážnou nemoc, rakovinu slinivky, doufejme definitivně, tak hodně štěstí ještě, kéž by se něco podobného podařilo i doktoru Karimu. A my jdeme dál v tomhle albu. Chunkalt Caution od King Consul právě

Tenhle vokalista, to je Lasai z Madridu. Produkce Professor Skunk a Create a Mustache. Tohle je remix a takovýhle remix. Dáme si trošku podobnou věc. Omega Nebula a Manu Digital. Pecka, která se jmenuje Our Story. Ale teď ještě chvíli tahle věc.

0: To je Ramdance, pořád na Rádiu 1 v režii Píny Valley Soundu. Zdraví vás DJ Mihal. Dohrává nám tenhle track od Lasai a teď, jak jsem říkal, Manu Digital ve spolupráci s Omega Nebula Our Story. V podobném duchu jako tohle, akorát rychlejší. Takže právě teď jdeme na to.
1: Royal is expensive on the air. This year, the Royal come clear. You hear?

Takže francouzsko-britská spolupráce a my teďko jdeme se přesunout na Jamajku. Pustíme si nový rhythm, který se jmenuje Next Chapter. A první track se jmenuje Praise a zpívá ho Chino McGregor.

Tak tohle je Luton Fire a jeho vztahovka Not My Choice. A ještě další věc na tomhle rydimu, který se jmenuje Next Chapter, bude Pressure Bus Pipe a jeho Corruption and

Trocha Dubwise v rádiu. Tohle to je Good Meditation Dub od produkce Roberto Sanchez a Lone Ark Rhythm Force. A já mám pro vás už poslední zprávu, a to je to, že pořad Ramdance 67. díl právě končí a poslední track, který pustím, je vokální verze tohodle toho, co hraje, a postaral se o ní Aero 16 a tune se jmenuje Good Vibration. Je horká novinka od Aero. A co dodat? Díky, že jste poslouchali, poslouchejte zase za 14 dní, mezi tím si můžete poslechnout příští pátek pravidelný reggae klub DJ Kai, tisíc, nevím kolik v pořadí, tisíc tady nějaký díl, respekt, že to DJ Kai drží pořád i po tolika letech, snad od roku, myslím, 1993. Nevím. Nicméně jsem vám tady rád pouštěl muziku za 14 dní znova. Tohle to byl Ramdance, DJ Mihal a Pini Valley Sound a poslední track Aero 16. Těším se zase za 14 dní. Dobrou noc.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas srdce ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom se na chvilku přeladit na Radio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichunku. Pipík Sedlun tam dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: 10 minutami Československá televize oznámila,
1: Czechoslovak Television announced,
0: že všichni členové předsednictva UVKSČ dávají své funkce k dispozici.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.